pomyslích prebolel sám nás. Nedaď Javomíra, koni tebi, sklopim oči čisto da ti čujem glas. Sklopim oči.